Ráno sfoukne často jako svíčku, o čem srdce při měsíčku zpívá. Když na večer jsme pod hvězdami stáli, slovo dala jsi mi, že mě ráda máš. Teď už je ráno, ach řekni, že si na ten

napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

krk za to dá, že ta babeta je z bufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

jedu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Teď až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Prezident republiky odvolal dňom 15. septembra 1950 doktora Ivana Horváta.
1: Vráti sa do Senice, do advokácie?
2: Asi nie tak skoro. Včera na porade v Bratislave sa šepkalo. Pričlenili ho vraj k skupine Husák, Novomestský a ostatní kvázi buržoázni nacionalisti.
1: Pálko, a čo bude s tebou?
2: Dnes nikto nevie. Na malé ryby im už hádam čas nezvýši.

Valčík Miroslava Kolstrunka mladšieho a Josefa Dofeka přes Pavlovskú dolinečku zahrala a zaspievala dýchová hudba Kamarádi. Vráťme sa k Petrom a Pavlom. Vlčovanka hrá ľudové čardáše zo Súče v úprave Pavla Stopku.

0: za to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť.

Už pojď a řekni, moc mi chybíš. Tak už pojď, ať ústav všechno slíbí. Tak už pojď.